Rádio MP. Noc plná 90. Don't give up your dream.

0: bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.

0: Rádio M. Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
1: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: www.alkamont.cz.
1: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.

0: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Slíbil jsi mi sebe a sedmý nebe, slíbil jsi mi toho moc. Pak jsi mě tu nechal a někam spěchal, každý den a každou noc.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: www.radio.mb.cz
4: Radio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.

0: bylo 8 hodin. Radio MB.
1: Zprávy. Pohodový den. V sobotu od 12 hodin bude v Mladé Boleslavi uzavřena náhradní autobusová zastávka Nový Hřbitov. Důvodem je konání fotbalového utkání, kvůli němuž bude neprůjezdná Jiráskova ulice. Po tuto dobu bude v provozu náhradní zastávka Městský stadion. Největší distributor plynu v Česku dál posiluje bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu. Letos investuje do obnovy a modernizace plynárenské distribuční sítě minimálně 6 miliard korun. Během stavební sezony dokončí 580 klíčových stavebních akcí a zmodernizuje 250 kilometrů plynovodů po celém Česku. Sport. Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. V Domě kultury se uskuteční prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Vrcholem programu bude sobotní gala večer, který začne v 19 hodin. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: www.radio.mb.cz
3: Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května. Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: Rádio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Sport.
1: Včera se na hokejovém mistrovství světa hrálo takto. Švýcarsko deklasovalo Rakousko 9-0. Američané si poradili s Německem a vyhráli 4-3 po nájezdech. Naši přehráli Itálii 3-1. Uf, už se objevují různé vtipy. Například s Luckou Vondráčkovou, a nebo jsem viděl dokonce i hokejisty Jamajky, jak říkají, že letos by nás také potrápili. Švédsko pak večer ještě přehrálo Slovinsko 6-0. Další zápasy se hrají dnes. Odpoledne nejprve Norsko vyzve Kanadu a Finsko-Lotyšsko. Večer si zahraje Švýcarsko proti Velké Británii a Dánsko proti Slovensku.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecka

0: sedmé narozeniny Rádia MB. KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: www.radiomb.cz.
2: Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.mont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.

0: Sport.
1: Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Není ale jisté, jestli si ji Slezané zahrají, protože jsou podezřelí v korupční kauze. UEFA by je do soutěže nemusela pustit. Jablonec hrál v samostatné historii finále po deváté. Na triumfy z let 98 a 2013 ale nenavázal. Kouč Jablonce Luboš Kozel na tiskové konferenci po prohraném zápase řekl.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: až do středy.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 9 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Pohodový den. Už za 8 dnů se v Mladé Boleslavi uskuteční Bolka Fest. Tady je několik informací. Parkoviště i stanové městečko přímo v areálu festivalu jsou aktuálně vyprodané. V areálu bude možné platit kartou i hotově. Během 2 dnů vystoupí 17 kapel. Vstupenky se stále dají pořídit na vstupnafest.cz. V příštím roce proběhne realizace úseku cyklistické dálnice Greenway Jizera v úseku dlouhém bezmála kilometru od Ptýrovského jezu po Veselskou pískovnu. Až po stavební povolení řešilo projekt město Mnichovo Hradiště. Investorem stavby bude Středočeský kraj. Zmíněný úsek končí u mostku v ulici k Pískovně. Další část páteřní cyklostezky se ale už připravuje.
2: Sport.
1: Historická chvíle pro fotbalisty Karviné. Poprvé v historii ovládli domácí pohár. Ve finále MOL Cupu s Jabloncem sice prohrávali po proměněné penaltě Lamina Java. Do poločasu ovšem vyrovnal Konde a po změně stran dvakrát udeřil Vinicius. Severočeši hráli od 57. minuty bez vyloučeného Signateha. Slezané poprvé ovládli MOL Cup a zahrají si v pohárové Evropě. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, příjemný poslech.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Stewart nám rozjíždí čtvrteční dopolední rozjezd. Máme 21. května roku 2026. No a můžeme to rozjet, jak se říká. Tak, co nás čeká, co nás nemine? Co bude, která zastávka MHD bude mimo provoz v Mladé Boleslavě, to vám řeknu třeba v téhle 60-minutovce. Budu vám taky hrát skvělou muziku, dáme si Lucku Bílou, bude taky Taylor Swift, anebo například DJ Bobo. Užívejte právě ten dnešní čtvrteční den. Nezapomínejte taky na to, že kdykoliv se nám může ozvat jedna z trojice interpretů, ať už Jiří Korn, Valda Gang nebo Alkehol, pro vás to znamená jedno jediné. Být ve střehu, dovolat se jako první sem k nám do studia na telefon 608 125 300, no a tím si vyhrát lístky na Bolka Fest, který odstartuje už za 8 dní. Čtvrtek 21. pokračuje krásný den.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

0: se taky rozhodně nedržíme zpátky, my jsme Rádio MB, Lucka Bílá je za námi. No a pokud jste včera koukali na ten infarktový zápas Česko-Itálie, asi jste museli mít hodně nervy na pochodu, protože Italové dlouho vedli, pak se to Čechům podařilo zvrátit a vyhráli 3-1, takže dobrý. Dnes nás čekají další zápasy na mistrovství světa v ledním hokeji. V 16:20 hraje Kanada, Norsko a Lotyšsko, Finsko a ve 20:20 startují dva zápasy Dánsko-Slovensko, docela se asi na to podívám, a taky Švýcarsko, Velká Británie. No, my teď dáváme Taylor Swift a vám přeji krásný čtvrtek.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

Taky 80 jsme si dali, tohle byly Toutou a Afrika, je 9 hodin 36 minut. No a pozor, pokud jezdíte městskou hromadnou dopravou, tak dávejte pozor. V sobotu 23. května, tedy už tuto sobotu od 12 hodin, bude uzavřena náhradní autobusová zastávka Nový Hřbitov. Důvodem je konání samozřejmě prvoligového fotbalového utkání, kvůli němu bude neprůjezdná Jiráskova ulice. Tak pojďme dál. Z 80. do 90. dáme si DJ Boba, za malou chvíli třeba taky Michala Hrůzu. Krásný den vám přeji, dopoledne trávíte s rádiem MB.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Radio MB.
7: Radio MB.
8: Radio MB. Radio MB.

bude definitivní konec hodiny mezi 9. a 10. Chystáme pro vás další aktuální zprávy. Mimochodem, od 1. června pro vás taky chystáme totální změnu, co se týká Rádia MB, komplet nové znělky. No prostě nové všechno, máte se na co těšit. Tak, teď si dáme Krištofy společně s Tomášem Klusem a za chvíli odkukáme 10. hodinu.

0: podle odhadů ovocnářů asi 1 až 1,5 miliardy korun. Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík k tomu řekl.
1: Když se na to podíváme za celou republiku, ty naše první odhady v tuto chvíli jsou takové, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší, než je nějaký, řekněme, pětiletý průměr.
2: Sport.
0: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburku Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Domácí Švýcaři deklasovali Rakousko 9-0. Naši půjdou do boje opět v sobotu, když odpoledne vyzvou Slovensko. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: hostů, tak si ho užijeme, co říkáte. Příští pátek a sobotu si to dáme třeba s Jirkou Kornem, Valda Gang, Rybičkama 48, Harley Dimitri, Škvory a tak dále, budou třeba i alkohol, ale těch kapel je mnohem víc. Koukněte třeba na web bolkafest.cz.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
3: Radio

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května. Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

Jonas Blues a René. Tak my jdeme dále. Samozřejmě koukněte taky na web www.radiomb.cz, kdybyste chtěli zahrát písničku, milé, rád vám zahraju. Samozřejmě máme tam chat vpravo dole. Jinak další úsek Greenway Jizera pokračuje u Mnichova Hradiště. O tom si můžete přečíst. No a třeba si přečtěte taky o tom, co všechno, jaké změny nás čekají od 1. června na Rádiu MB. My si teď můžeme dát další muziku, tentokrát to bude kytarovka a pohodová kytarovka, tohle jsou Def Leppard a taková ta klasika Hysteria. Užívejte.

0: tak tady nestůjte. Určitě nikde nestůjte, třeba příští týden, pátek a sobota nás čeká Bolka Fest. Generace Jiří Korn, Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rivičky 48 a tak dále a tak dále. Tak taky v sobotu Alkehol, Arakain, Kruci, Pisk, Pražský výběr, Harley, Dimitri, Škvor anebo Trautenberg, celé to tam otevře Luboš Odháň. No takže prostě skvělý. Těšte se, lístky máte na www.vstupnafest.cz. Co se týká Valečovského léta, také další koncerty tam budou 5. června a vystoupí tam Vysací zámek, Totální nasazení a taky Hand Grenade. No prostě a jasně další skvělé koncerty nás čekají, to je jasný. A jasný je taky, že za chvíli si dáváme další muziku na rádiu MB.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: bylo 11 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Pohodový den. V sobotu od 12 hodin bude v Mladé Boleslavi uzavřena náhradní autobusová zastávka Nový Hřbitov. Důvodem je konání fotbalového utkání, kvůli němuž bude neprůjezdná Jiráskova ulice. Po tuto dobu bude v provozu náhradní zastávka Městský stadion. Největší distributor plynu v Česku dál posiluje bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu. Letos investuje do obnovy a modernizace plynárenské distribuční sítě minimálně 6 miliard korun. Během stavební sezony dokončí 580 klíčových stavebních akcí a zmodernizuje 250 kilometrů plynovodů po celém Česku.
2: Sport.
1: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. V Domě kultury se uskuteční prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Vrcholem programu bude sobotní gala večer, který začne v 19 hodin. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
2: Radio MB.
0: Radio MB.
3: Oh boy.
4: Yes.
3: It is not that funny.
4: That's not.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál. Nikdy se spolu nebavíme.

0: Kdy hledáme signál?
1: Radio MB.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
6: Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
7: Na co zase?
6: Neptej se, prostě vodu, rychle!
7: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
6: To už je stejně jedno, mizíme!
8: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: Radio MB.
1: Using every scar, I don't show my skin.

0: bylo 12 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Pohodový den. Už za 8 dnů se v Mladé Boleslavi uskuteční Bolka Fest. Tady je několik informací. Parkoviště i stanové městečko přímo v areálu festivalu jsou aktuálně vyprodané. V areálu bude možné platit kartou i hotově. Během 2 dnů vystoupí 17 kapel. Vstupenky se stále dají pořídit na vstupnafest.cz. V příštím roce proběhne realizace úseku cyklistické dálnice Greenway Jizera v úseku dlouhém bezmála kilometru od Ptýrovského jezu po Veselskou pískovnu. Až po stavební povolení řešilo projekt město Mnichovo Hradiště. Investorem stavby bude Středočeský kraj. Zmíněný úsek končí u mostku v ulici k Pískovně. Další část páteřní cyklostezky se ale už připravuje.
1: Sport.
2: Historická chvíle pro fotbalisty Karviné. Poprvé v historii ovládli domácí pohár. Ve finále MOL Cupu s Jabloncem sice prohrávali po proměněné penaltě Lamina Java. Do poločasu ovšem vyrovnal Konde a po změně stran dvakrát udeřil Vinicius. Severočeši hráli od 57. minuty bez vyloučeného Signateha. Slezané poprvé ovládli MOL Cup a zahrají si v pohárové Evropě. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, příjemný poslech.
3: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
4: To chce změnu.
5: Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy 23. a 24. května. Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: www.radio.mb.cz
5: Radio MB.

0: Sport.
1: Včera se na hokejovém mistrovství světa hrálo takto. Švýcarsko deklasovalo Rakousko 9-0. Američané si poradili s Německem a vyhráli 4-3 po nájezdech. Naši přehráli Itálii 3-1. Uf, už se objevují různé vtipy. Například s Luckou Vondráčkovou, a nebo jsem viděl dokonce i hokejisty Jamajky, jak říkají, že letos by nás také potrápili. Švédsko pak večer ještě přehrálo Slovinsko 6-0. Další zápasy se hrají dnes. Odpoledne nejprve Norsko vyzve Kanadu a Finsko-Lotyšsko. Večer si zahraje Švýcarsko proti Velké Británii a Dánsko proti Slovensku.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světlo!

0: www.remont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz.
2: Radio MB.
4: Radio MB.

0: 13 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Hezký den. Muzejní noce v Mladé Boleslavi uskuteční už zítra od 18. hodiny. Během tohoto večera otevírají místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic úplně zdarma. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 až 1,5 miliardy korun. Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík k tomu řekl.
2: Když se na to podíváme za celou republiku, ty naše první odhady v tuto chvíli jsou takové, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší, než je nějaký, řekněme, pětiletý průměr.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: tak všechno mám.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.
4: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

Vzpomínám na to, co bylo, na všechno to, co se mi do paměti vrylo, proto píšu dál, co teď v hlavě mám, fortissimo. Řekni, co je tvojí nejsilnější hodnotou, je to kariéra nebo vize s rodinou, o tom poslední dny často přijde.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: www.radiomb.cz.

0: V sobotu od 12 hodin bude v Mladé Boleslavi uzavřena náhradní autobusová zastávka Nový Hřbitov. Důvodem je konání fotbalového utkání, kvůli němuž bude neprůjezdná Jiráskova ulice. Po tuto dobu bude v provozu náhradní zastávka Městský stadion. Největší distributor plynu v Česku dál posiluje bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu. Letos investuje do obnovy a modernizace plynárenské distribuční sítě minimálně 6 miliard korun. Během stavební sezony dokončí 580 klíčových stavebních akcí a zmodernizuje 250 kilometrů plynovodů po celém Česku.
1: Sport.
0: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. V Domě kultury se uskuteční prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Vrcholem programu bude sobotní gala večer, který začne v 19 hodin. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
5: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše společnost.

0: 14. hodina je čas na další odpolední úlet a tento čas právě nastal. Přátelé, já vás vítám u našeho pořadu, u naší dvouhodinovky a i dneska s vámi je samozřejmě vaše Rádio MB. Já jsem Luky a pro vás budu ladit i dnes to nejlepší z muziky. No a můj výběr hned na startu padl na Honzu Holečka s kapelou Konec konců, který nám to rozjel a po něm už jsou připraveni Ozone, New Generation nebo Alchymie, na kterou se můžete mimochodem těšit i 14. listopadu na oslavě 7. narozenin Rádia MB v Bezně. Krom toho se ale dneska pověnujeme, přátelé, významným dnům. Mám tady takovou tabulku těch nejbizarnějších a do ní patří třeba právě i ten dnešní, což je Mezinárodní den kachliček. No a nemůžu se s vámi nepodělit, když tu máme to jaro lásky čas o jeden zajímavý způsob námluv. Také buďte s námi a budete zase o něco moudřejší a užijte si k tomu fajn muziku, jako právě teď Madonu, tak jdeme na to. Open your heart.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května. Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: Alchymie a jejich milníky patří do našeho playlistu na rádiu MBN a patřit budou tento rok i k oslavě dalších narozenin našeho vašeho rádia. 14. listopadu se sejdeme opět v Kulturáku v Bezně a Alchymie bude právě jedna z pěti kapel tohoto večera. Těšíme se, ale k dnešku. Na dnešek, tedy 21. květen, připadá několik významných dnů. Je to Světový den kulturní rozmanitosti, Světový den kulturní diverzity pro dialog a rozvoj, to je celkem nuda, ale to není všechno. Dneska je taky Mezinárodní den čaje, ten je hned v závěsu za včerejším Mezinárodním dnem včel, takže dneska klidně čajík s medem, ale to pořád není nic zvláštního. Významných dnů máme spoustu a některý z nich jsou opravdu zvláštní. Dokonce existuje seznam těch nejbizarnějších a do nich byl zařazen i ten dnešní, a sice Mezinárodní den kachliček. I když to může znít a zní jakkoliv zvláštně, vlastně to dává smysl. Obklady a dlažby doprovázely lidstvo už po tisíciletí, no a právě proto se rozhodli zástupci firmy Archtiles a čeští umělci, že i tyhle ty materiály by se měly dočkat svého vlastního svátku. Na seznam se tak kachličky přidali v roce 2015. No, nenapadá mě sice, jak by se tenhle ten den měl oslavovat a ani nevím, jestli bych ho nějak slavit chtěl, ale na obklady a kachličky mají zvlášť některý ženy slabost, tak jestli se o tomto dnu právě teď, pánové, vaše žena dozvěděla, možná právě vyrážíte do obchodu a budete mít novou dlažbu v koupelně. Tak, sorry, kluci.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultur.cz. MB.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.

jednou přijde štěstí tvý, a pak si stála ve dveřích. Řekla si jenom, já vidím to, co ty.

0: 21. květen trávíte ve společnosti Rádia MB a muziky, jako třeba právě teď byli Imagine Dragons, a je tu pro vás taky odpolední úlet plnej, jako vždycky, úplně zbytečných, ale zajímavých informací. Díky tomu jste se dneska dozvěděli třeba to, že svůj den dnes mají kachličky. Jo, je to hrozná blbost, ale svůj den má taky spoustu věcí, nad kterýma kroutíme hlavou. Už za pár dní budeme slavit třeba ručník. 25. května tu budeme mít ručníkový den. Ten se slaví od roku 2001 a připomínat má zesnulýho spisovatele Douglase Adamse a jeho Stopařův průvodce galaxií, ve kterém ručník hraje hlavní roli. No, knížky moc nečtu sice, ale tahle mě zajímá, tak asi udělám výjimku. Galaxie a ručník, to zní dostatečně zajímavě pro mě i pro odpolední úlet. Už brzy ale oslavíme dny, kterými přijdou trošku zajímavější, a sice 2. června Mezinárodní den prostitutek nebo 22. června Mezinárodní den bez kalhotek, takže víme, co si oslavíme, víme, na co se máme připravit, no a na chvilku teď dáme prostor taky zase muzice. Do 15. hodiny stihneme třeba ještě Anuka, vždycky se budeme znát.
1: Rádio MB.

0: 15 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Pohodový den. Už za 8 dnů se v Mladé Boleslavi uskuteční Bolkafest. Tady je několik informací. Parkoviště i stanové městečko přímo v areálu festivalu jsou aktuálně vyprodané. V areálu bude možné platit kartou i hotově. Během 2 dnů vystoupí 17 kapel. Vstupenky se stále dají pořídit na vstupnafest.cz. V příštím roce proběhne realizace úseku cyklistické dálnice Greenway Jizera v úseku dlouhém bezmála kilometru od Ptýrovského jezu po Veselskou pískovnu. Až po stavební povolení řešilo projekt město Mnichovo Hradiště. Investorem stavby bude Středočeský kraj. Zmíněný úsek končí u mostku v ulici k Pískovně. Další část páteřní cyklostezky se ale už připravuje.
1: Sport.
2: Historická chvíle pro fotbalisty Karviné. Poprvé v historii ovládli domácí pohár. Ve finále MOL Cupu s Jabloncem sice prohrávali po proměněné penaltě Lamina Java. Do poločasu ovšem vyrovnal Konde a po změně stran dvakrát udeřil Vinicius. Severočeši hráli od 57. minuty bez vyloučeného Signateha. Slezané poprvé ovládli MOL Cup a zahrají si v pohárové Evropě. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, příjemný poslech.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Naladěný správný rádio, tedy Rádio MB. No a s vámi ještě do 16. Luky s odpoledním úletem, kde už vám za malou chvilku prozradím, jak si najít ženu. Máme pro vás hodně zajímavou balící techniku, takže kluci, pokud se vám nedaří nějakou holku ukecat, připravte si tušku a papír a za chvilku vám dám tip. Dodám taky ale samozřejmě další porci muziky. Eddie Stoilov, 21 Pilots a kapela Nedivoč tu budou pro vás. Takže jestli jste ready, pojďme se do toho pustit. Posílám Lipa, vidím, jak se stmívá. Fajn čtvrtek s muzikou na Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

Řekla si zlý věci, máš strach, jak to s náma bude, já to chápu, hrdost, ale není pýcha. Víš, že jinou nechci, když tě vidím, jak se směješ, je snaží, i když přestávám často pak dýchat. Jen teď moje srdce drásá, když ví, že mou vlastní zemi právě trtí kroky šílenýho obra. Dobře chápem oba, že mír není zdarma, každá ztráta dobra je vždy pro svobodu lidí prohra. Těm, co chtějí lítat, občas realita stříhá křídla, ale snažíme se dát jí vlastní význam. To jen zpečetila slabá víra, ten strach, co se stane s námi, brání překonat ty temný místa. Naivní či hrdina, hranice tu bývá tenká, nejsem zas tak

0: prostě něco o životě vím. I tak stojím na peronu s kufrem, ví, že musím, i když to, co nemám ve svý moci, asi nezměním.
1: Kdo nemá, co by dál, tak mu zbývá zpívat. Ty jsi sama a já dál, vidím, jak se stmívá. Všechno ti to přiznávám.

ještě mě viníš, ale odpověz mi na otázku, jak to ty ve svém srdci doopravdy cítíš. Nejde se jen umenšovat jako slabá oběť, končit zamotaná v jeho neprostupných sítích. Tohle není život, o kterým si loni snila, ani já jsem o něm, ale nesnil, moje milá. Když zavřu oči, cítím dotek tvojí ruky, jako bys tu se mnou alespoň na malou chvíli byla. Čekáš věrně jako maják na útesu, jeho světlo povede mě, až se budu blížit dále. Co teď asi právě děláš ve vzduchu, je cítit jaro, jen bychom se spolu líbali a smáli. Tam, kde se jeví, že už žádný život není, že je všude jenom popraskaná, vysušená zem. Tam, kde už nejmín čekáš překvapení, narazíme jako my dva spolu nečekaně na pramen. Narazíme na pramen.

0: www.radio.mb.cz.
1: Radio MB.
2: Víš, moje milá, někdy i stačí, kdybys to byla a řekla, že zas mě máš radši. Teď mám ty chvíle, kdy všechno jde stěží.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: My jsme tu měli právě teď kapelu Nedivoč a song Někdy i stačí. No a přátelé, přesně za měsíc tu budeme mít i oficiální jaro. Květen je tedy takovej na houpačce s tím počasím, ale před námi jsou horký dny, takže ono už se to snad usadí. Každopádně jaro a léto je období lásky, tak přeju, ať se zadaří, pokud jste single, ale pokud stále někoho hledáte a vyzkoušeli jste třeba už všechny možný balící způsoby nebo hlášky a nic nefunguje, mám pro vás tip. Neptejte se mě, proč zrovna tohleto zaujalo moji pozornost, prostě to tak mám a když mě něco zaujme, potřebuju se s vámi o to podělit. Jako naprosto skvělá balící technika mi tedy přišla ta od tučňáků. Samci totiž dávají najevo svoji náklonnost tak, že pečlivě hledají nejhladší a nejdokonalejší kámen, který pak nabídnou samičce jako symbol náklonnosti. Pokud samička kámen přijme, je z nich pár. No tak není to roztomilý. Tak já jdu hledat nějaký hezký šutr.
4: Rádio MB.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: Gigi D'Agostino, Marnik a Luca Noise, tohle byl jejich One Dance. Přátelé, náš odpolední úlet je pomalu, ale jistě u svého konce. My ještě na závěr popřejeme všechno nejlepší všem Monikám k jejich svátku. Popřeju vám všem hezký zbytek čtvrtečního dne, no a gratulace poletí tedy taky samozřejmě pro naše kluky hokejový, protože včera jsme utrpěli výhru s Itálií. No a když říkám utrpěli, nejsem tak úplně daleko od pravdy. Koukal jsem na to a ten hokej nebyl jeden z těch lepších. Výhra tam sice je, ale myslím, že jsme se dost natrápili. No a s Italama, uvidíme, jak to bude dál. Už několikrát jsme ukázali, že na slabší soupeře moc nemáme. No a tým favoritům, také těm to potom krásně nandáme. Tak doufejme, že tenhle ten vzoreček bude fungovat i v letošním mistrovství světa. Každopádně my dál budeme držet palce. Už v sobotu nás čeká další zápas, a to s našima slovenskýma sousedama, takže tam se bude rozhodně fandit na všech frontách. Vy už teď budete fandit s Romanem, a to muzice, protože 16. hodina je čas právě pro Romana, takže já jdu předat mikrofon, no a s vámi mi nezbývá, než se rozloučit. Mějte se fajn, užívejte den a užívejte hudbu s Rádiem MB, to dá rozum. Ahoj!
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz

0: bylo 16 hodin. Radio MB.
1: Hezký den. Muzejní noce v Mladé Boleslavi uskuteční už zítra od 18. hodiny. Během tohoto večera otevírají místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic úplně zdarma. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 až 1,5 miliardy korun. Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík k tomu řekl.
2: Když se na to podíváme za celou republiku, ty naše první odhady v tuto chvíli jsou takové, že ta úroda bude zhruba o 51% nižší, než je nějaký, řekněme, pětiletý průměr. Sport.
1: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburku Itálii 3-1 a připsali si třetí vítězství ve skupině B. Domácí Švýcaři deklasovali Rakousko 9-0. Naši půjdou do boje opět v sobotu, když odpoledne vyzvou Slovensko. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
3: Radio MB.
0: Radio MB.

užíváme si a nebojím se to říct, hezký den a věřte, že o víkendu k nám nahlédne i léto. Teploty budou stoupat až skoro ke 30 stupňům. Nadprůměrně vysoké teploty by měly vydržet i z počátku příštího týdne, takže dobrá zpráva, já věřím, že jo. Moniky dnes slaví svátek holky, všechno nejlepší, hezky to oslavte. No a máme dnes také Mezinárodní den čaje a tomu

0: bych se chtěl v dnešní hodině s Romanem věnovat. Cílem právě Mezinárodního dne čaje je zvýšit povědomí o dlouhé historii a hlubokém kulturním a ekonomickém významu čaje na celém světě. Tak co, jste čajomilové nebo máte raději kávu jako třeba já? Právě v této hodině si povíme, jak je to ve světě. Myslíte si, že je oblíbená káva? Nebo že lidé mají raději čaj, když to vezmeme z globálního pohledu? Tipujte, za chvilku vám řeknu odpověď.
1: Radio MB.
2: MB. MB. MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května. Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Radio MB.

0: Už jsem o tom mluvil, dnes máme Mezinárodní den čaje. Tak co myslíte v tom globálním srovnání? Máme raději čaj a nebo kávu? Mě odpověď docela překvapila. Populárnější je podle všeho, přátelé, čaj. Já osobně ho piju hlavně, když jsem nemocnej, takže v zimě to je vždycky takovej ten týden, dva týdny čajíčku. Kávu vždycky vynechávám, ale jinak celý rok dávám přednost samozřejmě kávě. Dávám si tak 3 šálky za den. No a pravda je taková, že čaj je nejvíce konzumovaný nápoj na světě hned po vodě. Pije se hlavně v zemích jako Čína, Indie, Turecko nebo Velká Británie. Káva je také extrémně populární, ale víc v určitých regionech, hlavně v Evropě, v Severní Americe a nebo v Brazílii. A proč vede čaj? No asi i proto, že je levnější a dostupnější ve velkých populacích, hlavně v Ázii. A také má dlouhou kulturní tradici, například v Číně, i tisíce let. A často se pije ve velkém množství během dne. Třeba i v nemocnicích, to všichni známe. Takže suma sumárum, i když káva má obrovskou fanouškovskou základnu, tady prohráváme, celkový objem vypitého čaje na světě je prostě vyšší. A víte co, já jdu ten průměr kávy ještě zvýšit, jdu si udělat hezké odpoledne.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz. MB.cz.
4: Radio MB.
5: www.radio MB.cz.

0: Pěkné odpoledne, stále ještě posloucháte Hodinu s Romanem. Dnes jsme se věnovali, přátelé, čaji, protože dnes máme Mezinárodní den čaje. A na protest jsem před malou chvílí vypil kávu. U nás doma třeba, když si uděláme kávičku nebo dobrý oběd, tak si k tomu pustíme i dobrý film nebo prostě nějaký pořad v televizi, a u těch filmů bych se teď rád zastavil, protože jsou tady filmové premiéry. Do českých kin vstupuje po několika týdnech klidu jeden z nejsilnějších titulů letošního roku. Americký hit Mandalorian a Grogu. Je to o tom, že zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží chránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního lovce odměn Dina Djarina, což je Pedro Pascal, a jeho mladého učedníka Groga. Co vy víte, třeba to fakt bude zajímavý. Milovníky pohádek pak může potěšit i jiná klasika. Shrek slaví 25. a tak znovu vyráží za diváky. Takže i na tohoto zeleného obra s tykadly mimozemšťana můžete vyrazit do kina. Pokud byste raději třeba horor, můžete vyrazit na film Pasažér, a pak něco pro děti, dánský animovaný film Lumpík špuntík. Tak se dobře bavte. Na rádiu MB se nadále dobře bavte s Davidem, který s vámi bude mezi 17. a 18. Já zase zítra. Mějte se krásně, pohodový podvečer.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz

0: bylo 17 hodin. Rádio MB.
1: Pohodový den. V sobotu od 12 hodin bude v Mladé Boleslavi uzavřena náhradní autobusová zastávka Nový Hřbitov. Důvodem je konání fotbalového utkání, kvůli němuž bude neprůjezdná Jiráskova ulice. Po tuto dobu bude v provozu náhradní zastávka Městský stadion. Největší distributor plynu v Česku dál posiluje bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu. Letos investuje do obnovy a modernizace plynárenské distribuční sítě minimálně 6 miliard korun. Během stavební sezony dokončí 580 klíčových stavebních akcí a zmodernizuje 250 kilometrů plynovodů po celém Česku. Sport. Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. V Domě kultury se uskuteční prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Vrcholem programu bude sobotní gala večer, který začne v 19 hodin. Zprávy končí, vracíme se k muzice.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Radio MB.
1: Hey, I'm doing this like nobody's listening.

Posloucháte stále Rádio MB, já doufám, že máte výborný den s datem 21. května, což je 141. den roku 2026. Svátek slaví Moniky, za malou chvíli jedna zajímavost z Británie, ale třeba taky koukneme na to, jaké že zápasy se hrají dnes na mistrovství světa v ledním hokeji. Hezký čtvrtek.

0: vím.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Gintokarp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Gintokarp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Gintokarp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: David u mikrofonu, posloucháte Hodinu s Davidem mezi 17. a 18. hodinou a teď pojďme za britskou rozhlasovou stanicí, ta se jmenuje Radio Caroline a ta omylem oznámila, že zemřel britský král Karel III. 77-letý panovník byl ale v tu chvíli i s královnou Kamilou na návštěvě severního Irska. Stanice se pak omluvila. Jak se tohle může stát, já jako moderátor rádia teda vůbec nepochopím. No, pojďme dál, tady je muzika.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: Užíváte si den s rádiem MBM? Super, super, super pozdní odpoledne. Kanada, Norsko a Lotyšsko, Finsko, to jsou hokejové zápasy, které se hrají právě teď na mistrovství světa. Můžete kouknout třeba i večer na zápas Dánsko-Slovensko, a to ve 20 hodin a 20 minut, a ve stejném čase bude hrát Švýcarsko s Velkou Británií. No, tak já na něco kouknu. Asi ten večerní zápas Dánsko-Slovensko mi přijde docela dobrý. Co říkáte, na co budete koukat vy? Koukněte do programu mistrovství světa a vyberte si stejně jako já. Teď se loučím, mějte se krásně, těším se zítra v 9 dopoledne na slyšenou.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 18 hodin. Radio MB.
1: Pohodový den. Už za 8 dnů se v Mladé Boleslavi uskuteční Bolkafest. Tady je několik informací. Parkoviště i stanové městečko přímo v areálu festivalu jsou aktuálně vyprodané. V areálu bude možné platit kartou i hotově. Během 2 dnů vystoupí 17 kapel. Vstupenky se stále dají pořídit na vstupnafest.cz. V příštím roce proběhne realizace úseku cyklistické dálnice Greenway Jizera v úseku dlouhém bezmála kilometru od Ptýrovského jezu po Veselskou pískovnu. Až po stavební povolení řešilo projekt město Mnichovo Hradiště. Investorem stavby bude Středočeský kraj. Zmíněný úsek končí u mostku v ulici k Pískovně. Další část páteřní cyklostezky se ale už připravuje.
2: Sport.
1: Historická chvíle pro fotbalisty Karviné. Poprvé v historii ovládli domácí pohár. Ve finále MOL Cupu s Jabloncem sice prohrávali po proměněné penaltě Lamina Java. Do poločasu ovšem vyrovnal Konde a po změně stran dvakrát udeřil Vinicius. Severočeši hráli od 57. minuty bez vyloučeného Signateha. Slezané poprvé ovládli MOL Cup a zahrají si v pohárové Evropě. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, příjemný poslech.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarnice na Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.
7: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Express.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.

0: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: bylo 19 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

občas osud na kolena každýho sráží. Na tom, jestli král či chudák, na tom nezáleží, víš. Tak to prostě chodí.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
4: To už je stejně jedno, mizíme.
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Radio MB.

0: bylo 20 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Už tento víkend roztančí Mladou Boleslav špičkové taneční páry z celé republiky i zahraničí. Přijďte do Domu kultury na prestižní soutěž Jarní cena Cool Dance a Mezinárodní pohár města Mladá Boleslav. Čekají na vás dva dny plné elegance, energie a latinskoamerických i standardních tanců. Vrcholem programu bude sobotní gala večer od 19 hodin se semifinále a finále taneční ligy. 23. a 24. května. Dům kultury Mladá Boleslav pořádá taneční klub Cool Dance.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni svět!

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
2: Rádio MB.
4: Rádio MB.

0: ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře. Na pódiu se dále představí Alchymie a Jakub Děkan.
1: Jenom další ráno, kdy na tebe se podívám.
0: 7. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Bylo 21 hodin. Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: kde černý stín.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: bylo 22 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB. Rádio MB.

sám v poli, byt větší než dva domy, když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony, na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám, přitom je to pár slov, miluju tě moc, moje lásko, víš já, dým po mém bytě mráz, všude kolem mám myšlenky na tebe já, bez tebe nedej

tebe pořád dejchám. Nikdy jsem nevěděl, co je mít rád. A nevím, jak ti říct mám, když tu nejsi, všechno kolem mě umírá. A díky tobě pořád dejchám. Nikdy jsem nevěděl,

0: bylo 23 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB. Rádio MB.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

MP. Noc plná 90. Wake up, wake up.